Krásná Liduška v lesíček nesla na ruce košíček, vyšla maliny bráti. Kde jen maliny zazřela, dál se po hoře pouštěla, nikde nestala státi. Co ti ranilo srdečko, snad tě spálilo slunečko, že se duše tak trápí? Nač ti medle ten deštíček, líčka slzami skrápí? Jak bych nelkala slavíčku, což mi do malin v košíčku, nejsou maliny zlaté. Přenes mě za vody, tam jsou na břehu jahody, to jsou jahody zlaté. Nechoď, paničko, přes vody, lesoň varuje jahody. Nechoď, paničko, nahá, nech ty blízkavé jahůdky. Špatné to lahůdky, cena jejich je drahá.

se šeptá o vulvách s odkvětními plátky, kde ženy mají prostor pro milence jen mezi 12. a 2. Než se zbudí syni a obléknou si zbroj. Počkej hned, jen to tu dotělá, a jak jsem zmínil ve smutě tam, co stojí lazaret, kde stáble jako kanela mi vpravují písně do těla a verše léčí svět. Staré psice hladově modlí se za míra, chobotnice velikosti hor, zbavují se chapada, laterána, učí se více, ještě mu stačí rozumět. Počkej hned, jen to tu dodělám, vezmu tě za obzor, kde končí rad. Obzor je vždycky blízko, kdo se láskou zraní, najde hned za ním lazaret. Lazaret, svět, kde mrtví mohou naslouchat, ale jen živí mohou vyprávět. Počkej hned, jen to tu dodělám.

Krásná Liduška v lesíček nesla na ruce košíček, vyšla maliny bráti. Kde jen maliny zazřela, dál se po hoře pouštěla, nikde nestala státi. Co ti ranilo srdečko, snad tě spálilo slunečko? Že se duše tak trápí? Nač ti medle ten deštíček, líčka slzami skrápí? Jak bych nelkala slavíčku, což mi do malin v košíčku? Nejsou maliny zlaté. Přenes mě za vody. Tam jsou na břehu jahody. To jsou jahody zlaté. Nechoď, paničko, přes vody. Lesoň varuje jahody. Nechoď, paničko, nahá. Nech ty blízkavé jahůdky. Špatné to lahůdky. Cena jejich je drahá.

jen tak si sednu. Na dvorku budu spát, přestanu mluvit. Nechci se ptát, zůstanu ležet. A budu kouřit tu starou fajfku, tu, co jsi mi dala, už loni k svátku. V klidu si usnu ve starým svetru.

0: Vraj blúdár a ty si v stajni pri koníkoch. Privykli si na teba. Skamarátili ste sa. Verino, a máš ty kamarátov?
1: Mám.
0: No, neviem. Futbal nehrávaš. Zo školy.